0: Medzinárodný deň pamiatky obetí obchodu s otrokmi pripadá na 23. augusta. Tento deň vyhlásilo valné zhromaždenie OSN v roku 2000 s cieľom pripomenúť si obrovskú tragédiu, ku ktorej došlo počas transatlantického obchodu s otrokmi, a zároveň si pripomenúť toto obdobie, ktoré určilo a zmenilo životy mnohých ľudí a mnohých kultúr.
1: Der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Sklavenhandels fällt auf den 23. August. Dieser Tag wurde im Jahr 2000 von der UN ausgerufen, um an die Tragödie des transatlantischen Sklavenhandels zu erinnern.
2: Stretli sa dnes na ihrisku a vypli hrude. Zvedaví hneď boli všetci, čo z toho bude. Na prvý pohľad bolo jasné.

0: Tak toto bola Duhalka a doktor Kuli. No my sme stále v Rádiu Rabe, pozdravujem vás, máme pekný deň, perfektne sa nám vysiela a viete o tom, že Svetový humanitárny deň sa pripomína vždy 19. augusta a je venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom, ktorí prišli o život pri práci v rámci humanitárnych aktivít. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov OSN v roku 2008. A humanitárni pracovníci poskytujú pomoc miliónom ľudí na celom svete. Pracujú v bojových zónach či v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou, pričom často riskujú svoje životy.
1: Der Welttag der humanitären Hilfe wird am 19. August begangen und ist allen humanitären Helfern gewidmet, die bei humanitären Einsätzen ihr Leben verloren haben. Er wurde 2008 ausgerufen. Humanitäre Helfer leisten Millionen von Menschen weltweit Hilfe. Sie arbeiten in Kriegsgebieten oder von Naturkatastrophen betroffenen Regionen und setzen dabei oft ihr Leben aufs Spiel.
2: Hier ist Rabe.